0: se bytom, on to hlindrinka.
1: No, hej, dále, vedíke se, hej.
2: Vettel Krabber, senile, mame kestom.
0: Mono za kážero, so mono za rio.
1: Ja, a slíhe, svachli, a slíhe.
2: Vettel Krabber, senile, mame kestom.
0: Kejke, mítke, na erka, bacha, drunke, ze.
1: Jo, vedíke se, jos, jos.
2: Vettel Krabber, senile, mame kestom.
1: Kom, hier van je juur, fushe.
0: Ja, a vi kuk. Om ho ma mer no.
2: Vettel Krabber, senile, mame kestom.
3: Witches.